Ta nová pěsma na rádiu. Našem. Agora. Života Jovanovic z Oki. Poslední korak k ljubavi naše. Po prvý put večeras u našem programu.